benzínskej pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva, vrhunská kvalitéta. Najbolší muzičký izbor, samohitový, Srebrný rádio.